tady pár ukážek. Jdeme po našem balaše. Když jízdí malý kumpářek kontra mizích, jo. K pravou okrelce. Jo, no, hlava ta barví s vámi tudy. Jenže živěna. Morat vyvíc pod plaše. Jura sutá, jak jiná vyvíjí orvětus.